0: A to je celé pravé heslo Pojče svědčiť dženca. 6 hodinov po 6, to si praja všichni, když dženca k prvnemu razy do šule zastupia z vůlky cokorovej titu haj tobovu nakrybeče, no a se rozpršenem aj staršim, aj to je tak jasná věc. Nech se vám poradí, ľubé děti, dženca, na každý pát, když o tom ještě ve vůsobaniu povedame. No a ja očím Matej dženca, šo poveda, dobré ranie, poladajmo na toho celku.
1: No also, mě zrujím tež nic jenojší ja, ale naši autorojo. Nové šulské leto je dženca vizor téma, kajž sú ne narečova, a teký nové spočatk je tež přeco šanza za zmenu. Tejku maja ve Voklecach na tamnišej serbskej vyšej šuli. Te sú zajili pilotovú fázu za nový koncept, o tom, že v otečenia sa notejší, že našich povestčach svyšeli a dženca vinujeme sa témie ešte raz nadrobnišo. Rune tak dživu v rizikách, strachách a tež dobrotách interneta rozpravieč po takým médiovému kupvaniu, ktorému sa tež serbské institúcie miestem vinuja. A vizo je tež športčenca téma, to máme vúsledky čerovšieho dňa a športové pokyvy za konc týdňa vizo tež je svišiče hižo za 10 minčinov.
0: Štuta bieše tvoja prina radinská účaka a vúča?
1: Není voša výčazová košica.
0: Aha, v košicách, keď košulera šo mili?
1: To či ja z toho, a prajč nemžu, ja si myslím také vúko 14-15 na no.
0: A čo si sedžal? Kajku válku si mil? Záde predku? Šivokne?
1: Ja upraju sredžal.
0: A sredžal. Moja radinská učaka byše k nini statníková tedy v Ralbičanskej šuli, a kajž to byše koncidom 10 letach, tež se s osobitými frizúrami bole teď netopiat. No haj, ale na to so rád dopomňu, kas my čaneli potom do starie tak menovanie Ralbičanskej šule. Vosa menšinu po 6.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Nováčko je 6 srpskih zakvanoch šulu Budeského okreza sveča dženca svoj šulský zastup. Andreja Kišce nás nadrobnosťami.
2: Dohromady je na 140 abicénikov s 7 riadovnách na srbských základných šulách punželu prvný raz do šule. Loni by ich ešte nešto viac hač 200. S tým spadne ličba vo nemale cečinu. Cve honi Úžice vo 10%. Mene šulských nováčkov maja pri tým na ušich 6 srbských šulách. Vo sebe jasne je rozdiel v Radvorju. Tam maja prvný letnik s 23 dečimi, loni by ich nemale dvojce telko, 240. V Budešine spaduje ličba snadnišo od 140 na 630. Ralbicach od 130 na 320. V Voklecach je lica 25 miesto loni 34 nováčkov, Kruščicach 15 miesto 24 a Pančicach Kukovie 20 miesto 32.
1: To je stav čera pri podňu. Ličby je nám na naprašovanie krajne zariad za šule a kubvanie lázub z prístupňu. Kamien stvari pri prevencii kriminality přichodne silnišo na zhromadne dživo. Miesto je k tomu čera dojednanie ze Zorejskej policajskej direkciu a z krajnej prevencijskej rádu podpisovo. Nimo toho zariaduje kamiencu komunálnu prevencijskú rádu. Tutej maja zastupierio mieščanského zariadnictva a mieščanskej rády zhromadne s dalšími fachovcami vúradžovač, kakoži so kriminaliče, pomožnosti záhe zadživač a začuč vistotu miesče polepšič. Kamienc vopčili so s tým na Aliance za viste Sakskej komuny ASKOM. Gmina Slepo chce svoje energijové košty dále znižiť. Finansná situácia komúny sa přivoci, doky sú dokody z přemyslového dávka jasne otebírali, tak viesna nosta Jok Funda. Prúja tu iš dže a při čím môli lutovač. Možnosť če vidia pri rejdeniu šule, hamckým opienu a v obsvetleniu pučov. Rúnočasne plánuje gmina zhromadne z založbu Doma Slepom, Rúnom a Múkecach, fotovoltaikovú prípravu na ceše nemsko-sarbského šulského komplexa. Ona má energiové košte za šulu, hod a športovú halu znižiť. Milinu kýž nepřetrebaja, chceža do zjavne seče dodávač a tak přidatné peneze zaslúžiť. Na Vojerovskej ľudovej vyššej šuli v zimským semestre žiadne regulárne riečne kurzy srbštiny neposkyčeja. Za to pak jednotlivé zariadovania na srbskú tému. Jedna z nich je debenie hodonoch kulov po srbským mašňu. Dalšie je zhromadné zariadovanie Vojerovskej VHS s kulovským Jakubecovým ústavom a krajnej centrálu za politické kubvanie. Kulovie chceďa oktobrie krotkofilmy pokazač, miezdrujím tiež film Křižoky. Zariadovanie mirí sa na to, svoju domiznu, ideále a tradície zariadovač. Vojerovská ľudová vyššia šula je tutun týdžen svoje termíny za zimský semestr vozevíva. Prvne koporské mústvo Sokova Ralbice Horky je čera večo Krusčicach, srbský derby ve okresnej vyššej líze z 3-0 prečivo prvnemu mústvu športové jednotky Krusčice dobyvo. Vrota celých u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Vauda a Richard Schneider. Rúk zázbehy do novej rejne doby teritoriu západovúžického koporského zviazka by nemale 500 přiladovárov vidžovo. Kmenský derby klasu níže v okresnej líze mies kopariemi z Minakava a Radvoria by sa 2-2 skončil. Rú Minakale by 100 posta přiladovárov vidžovo. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tiež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca ešte raz, celý deň slunca a horco s maximálne 6-30 stopňami. Júce potom sleduje lohké vokvodženie vo 10 stopňov, Prevažne pomročeno a v noci na punželu môže sa skončne zase raz trošku podešťovať.
3: Smím sa oficiálne veseliť, nekej soko?
1: Nic přede mnou, na žampad.
3: Yeah! To je mi, že Matejo. Pučach, na pučach sniče nestáva dobrú jezbu do džencišho rania. Ja ešte raz, yeah.
0: Srbský rozvoz.
3: To Matej Žan žort nerozumí. Se tam mladač počúva?
1: Znao, co seďo.
3: A co, ty si zaborav?
1: Nic celé.
3: Skoroj. No hej, peč po napu sem, mierže, mierže, hej, no, končmo se kúvili, ale či...

jenom je cvilky na sedom. Za dvě míčině poledáme na dženciše pokývy na osobitý koncert. Chcu vás pokazat dženca v kulturní závodě tu ve městě Rokotak a přečeljo vůstupím. Se s jménom Milan Krojlich napu osmých dženca večer. A potom poladáme tež ještě na dopůlniše kemše v Roženče, když so zela tež požonuja dženca na svědčení z Jate Marie Donivěsača. A ve Vilemově, tam chceča tež vzpomínat na džencniši džen a tež na cístotu ručnicu posvědčenia tamnišeje církve Donivěsača. Dženca se s Božím šutež se svobšeným serbským podželom chceča na svědčení vzpomínat. V osobě jsou tež vězo v úžistce Serbia v útrobně prošení. Dženca si tam doječ. Jutce zlava nedžela v Klušarské zahodže v Pančicach Kukově tež se s ekumenickým nutornostčů v útrobně sče tam tež prošení. Potom poladáme na přírodo škytnu stáciu ve Nesvačidle. Ona prosí na osobitou túru za fotografovanie a to fotografovanie Rjosa, když již o tak rynek čije, když se na smír mužakovskou holu popuču, to již o vidíš, to dobíme jen švobky čpovač, hač v Rjos, v opravdu hore, hač do posledného kunčka vůk čije, když haj, potom kýva silná zima. Potekím dženca fotografova, jutce fotografovanie nedželu, a to zetkanie je v Poupice, halbem do Šprínimsce, či lesnej šuli, na krivetnik sobu zač a krute čije se vobuč. To praja tež organizatorojo. Dvimenčenie do cibilky na sedomie.

na hauptmane cu serbskim rozhlasu. Nech papučo bude vona veta kmenovanym vumiustrovym busudženca a júce počárie potice počnice a vachaum. Taki môžete sa na túto nevoský šu súžiče hústa tiež serbskim rozhlasu tiež v kutónem busu veselič. To je Andrea speaking. No, ich ist nach der Wurstsavskau Rososa. Oliver Thomas, Rune Tag. Aber Chaskupina, treuer sind.

0: tutte mena jesejon dere zaščepil, tak so so može stać, gdyż potom muči brat, abo muča sotra přetjenom je, zojen ich hinak pomenuje, menujce tak, aiž brat, abo sotra reka ja.
1: Buďte po takim zčerpni s vašimi novými vúčeriemi a vúčakami. A či, keď so jižo šuli vúznaja, maja ešte niekotre pokyvy za dobrý start.
2: Za zapisky, keď pač, hrača žádne zapisky?
3: Nico pšera smeč.
2: Bude man te lušt ma na šulu. Tež je nulet jo, bo man so všetce veseli.
4: Ja so veselím zas s malými džičimi, tým nešo naučiť, kaj škopaň sú.
2: Tež tvoteletný kučík vácio za tie šmauky, kajke neke to šule šinče.
1: Po všem, štož džiči takhle povedaja, môžeče so potekým veselíč, zože skončne došle. Či väčší sú mi samo přeradžili, zo so trochu vesela, zo sú prúzniny nimo.
5: Ja so veselím, tož mám už poče známky.
2: Na ten uohučoky.
3: Zo môže aspoň nešto nauknemo.
2: Na matematiku.
3: Šport.
5: Na šport a na tú učbu.
2: Ja so veselím na šulu za nové učaky.
5: Ja šim tu lajdem na to cičoletníka, ale chcem tiešia môj notitú dostať.
1: Znano vám čís prinieho letníka potom na nový týdžin svodku maličkosť spolných titul vote dađa.
6: Dobre štát je Dunda!
7: Dunda! Dunda! To je moja svoboda!
8: Tež Serbský rozvoz přeje dobrý start do džensnýšeho nového vosebitého dňa a ľadajče. Samo vúčerio mena mešeja, to netrebaja so my v Novoslicach dživa čeno Beno Jakube Emiliano Vaurenco a Janiko. Ja vás tešie, co zamením. Dve menčiny do napovosemiche, dobré ranie.

0: Na bo, was Michel.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. Nowačko je 6 srpskih zakvanych šulov budeského okresa sveta dženca svoj šulský zastup. Andrea Kišce nás nadrobnosćemi.
0: Dohromady je na 140 abicenikov s 7 riadovnách na srbských základných šulách punželu prvný raz do šule. Loni by ich ešte nešto viac hač 200. S tým spadne ličba vo nimale cečinu. V cve hornej Úžice vo 10%. Mene šulských nováčkov maja při tým na ušich 6 srbských šulách. Vo sebe jasne je rozdiel v Radvorju. Tam maja prvný letnik s 23 dečimi, loni by ich nimale 20 telko, 42. V Budešinia spaduje ličba snadnišo od 40 na 36. Ralbicach od 30 na 20. Ve Voklecach je lica 25, miesto Loni 34 nováčkov, Kruščicach 15, miesto 24 a Pančicach Kukovie 20, miesto 32.
2: To je stav čera při podňu. Ličby je nám na naprašovanie, krajne zariadza šule a kubvanie lázub s přístupňou. Kamienc tvári při prevencii kriminality přichodnie silnišo na zromadne dživo. Miesto je k tomu čera dojednanie ze Zorilskej policajskej direkciu a z krajnej prevencijskej rádu podpisovo. Nimo toho zariaduja Kamiencu komunálnu prevencijskú rádu. Tutej maja zastupério mieščanského zariadnictva a mieščanskej rády zromadnie s dalšími fachovcami vúradžovač, kakoči so kriminaliče, pomožnosti ižo záhe zadživač a začuče vistoty miestče polepšič. Kamienc vopčeli so s tým na Alianze za viste Sakske komúne, ASKOM. Gmina Slepo chce svoje energijové kušte dále znižiť. Finansná situácia komúny so přivoci, dokud sú dokody z přemyslového dávka jasne otebírali. Tak viesnanosť a jok funda. Prúja tu iš dže a při čím môli lutovač. Možnosť če vidia při riedženiu šule, hamtským mopieniu a v obsvetleniu pučo. Rúnočasne plánuje gmina zromanie ze založbu doma v Slepom, Rónom a Múkecach fotovoltaikovú přípravu na ciše nemsko-serbského šulského komplexa. Ona má energijové kušte za šulu, hort a športovú halu znižiť. Kloštorský letný čaj je předavanský šláger v obchoda v zárodže kloštra Marína Viezda Pančicach Kukovie. Niedže 500 titkov po informáciách zamovitie kloštorské zárode Antje Majzorovie, kujžde leto předavaja. Zelovú miešencu sotovia René Seifert od Kreuter Seifert z Drežďan, kýž maja tiež v obchod Budešinie. Z celá vúsmerí sa v obchod kloštorské zárode předovšim na regionálne vúdžovky, miezdrujem od partnerov iniciatívy Vúžica Svodži. Tež to odla zaberaja sa júcem na kloštorskej zelovej nedželi s domiacimi zelemi. Smeja zelové a regionálne viky s kvečelemi, vincami, mydvami, voliemi a čajom, kež tiež kultúrny program. Prvne koporské mústvo Sokova Ralbice Horky je čera več o Krusčicach, srbský derby ve okresní Vyšej Lize z Cinula přečivo prvnemu mústvu športové jednotky Krusčice dobyvo. V rotacilich u druhým počasu Niklas Schneider, Aleksandr Vauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehy do Nové Rajnie doby, teritoriu západo-úžijského koporského zviazka, by nimale 500 přiladovariu vidžalo. Gmenský derby klasu níže ve okresnej líze mie s koparemi z Minakava a Radvoria by sa 2-2 skončil. Rú Minakale by sto pústa přiladovariu vidžalo. A to bych o naše pojezdček iš namakače tiež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ešte raz, co by Jane Svonco a Jara Horco s maximálne 6 a 30 stopňami, ľudce potom sleduje lohké vokvodženie vo 10 stopňov, po takým 6 a 20 stopňov ľudce nikak dostaneme. Převážne pomročeno a noce na punželu, môže sa potom zase raz trošku podešťovať.
3: Na počas ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho rania. A apropos hýščera z Kopajnca, když chcete si vobladať impresie čerovšie R, Ralbičanov a Krusčanov, potom poladajte tiež na našej app MDR Serbia. Tam mám ja to išto v obrazu spriotované, ja prém to ja. Matio, poladajmo, prošu, štúa so jole rune vúbeďuje, štúa tu pritne rajajo.
2: To je Jan Boguš.
3: A záde? Nie widzieć.
2: Nie, to nie da, da.
3: Also, tam na przykład Jana Boguša widzicie z Srajorjom, z Sralbicunyku zawodzie, to ja nie mogę prajeć, co to je. Potajkim dalsze impresje możecie się obladać u Hajoni Wójczkuja. Potajkim so wudani też na naszą app MDR Serbia poladać. Utromne dżak, sapsidziewom.
1: Serbski rozwóz.
3: 6 po napo, 8.

0: To začmenčeno po napo, vasem ich je. Dženca zastupja, či cele drobni najpredaraz do šule prini šulski džen, dženca za nich je ze cokorovej titu a potom započne so nove šulske leto ve Sakske Pondželu. A nove spočatki je přeco ti šanza za zmenu. A tajku maja ve Worklecach na Serbskej vyšej šuli. Su zahajili pilotovu fazu za nove koncept, votem z četejš votedženja tupla nas ve serbskim rozvozu hižo ve povjesčach svišeli. Hižo cí leta su so nikoci vúčerio na pedagogiske dživaničce vobdželili. Na dale kubvanju je so jim spřistupnivo, kak nauča dječi lepše, lepe samoorganizovanje si to navuknič. Što to ve prakse voznamenja, to vie direktorka Diana Šočina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulare maja pšušem te hodine, kajž oni odpoveduja v učbnem planam, te samsne mnóstvo, kajž šuđe druđe. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždije tute je hodine peč menšin skročili. A tuton čas, kiž me s tým zdobuđeme, so vúžije.
0: Za navuknenie svobodného vúknenia napríklad a samoorganizovania. Štož ríka, sprinne?
1: To je vúknenský čas, kiž má vône radnický vúčer k dispozícii, kde so metodika vúčuje, kak ja moje vúknenie organizujú, kak nastajú si vúknenský plán, kak všelaké metódy navožujú, šo je nehače to zrozumiace čítanie, alebo zase tak rec vúknenské type analizuje, kak môžu ja najlepšie moje vúknenie organizovať a samostatne tie zaradovať.
0: A k tomu slúša napríklad tiež, že na vúknu džičí lepšie s médiami vopkážeť, čo odla vopstej koncepcia a kooperácia so studiom Lucia v Budešinie a studiom Liška v Smerčaci. Druhý aspekt je, že polepša so džičí v tým vopravde samostatne vúknič, nic jenož teoretice, ale tiež praktice, a to na základe vúčbného plána.
1: Když poupší tematiky, když jsou v těch normálních hodinách, tak rád zobjednávají, abo zase tam těž vůbnovinovatostné vobůky jsou buď zapší, jak již jen hrák, tak ve normálním šulském něče docela nešafné.
0: Přitom je direktorka Diana Šočina se svojimi týmovými kolegami šulské leto do 4 vod dželo rozriadovala, v každém chce so na věstu tému koncentrovat. To klinče šo jara svobodné a otevřené, ale krutý rytmus nečívajce toho vostanie. Hodiny sú hodiny, známky tiež sedaja. A Serbská vyššia šula Worklece z Dianu Šočiny na čole šako tiež žaden experiment nestartuje. Tajke otevřenie sú na druhých šulách dávno hižo vúspetali.
1: Nemám žiadnu revolúciu, jenož jeden postup do jednoho nového smiera. A ja sa nádiam, že my s tým tú vúknenskú situáciu polepšíme. Hazo naše šulere v opravde samostatnejšie dživať na vúknu.
0: To praj direktorka na Serbskej vyššej šuli v Worklecach Diana Šočina. Ja přeju dobre poradženie tiež za probové leto. A derie, zase šule z muža. Dvi menšine do cibilky na vosomie.

0: genauesem
1: Polícia SG. Štvrtkvečer sú knefláči Budyšinie 41-letného v Kediju zadržali a kontrolovali. Test na alkohol vúda 1,22 promila alkohola, tak zosledovaše votebrače kreje, zčazané jezdnie dovolnosti a vozivine pola policie. Štvrtkráno by najskerie sekundové spar vína na nezbožu, industriovom teritoriu ve Vojerecach by je 5,5-letné z také mašinu popučuky špučmeče, při tým je sej pošem zdaču skrutka vúsnev a dla toho nalievo zdroji zajo do potu firmy, respektívne přes pot a dále do štoma. Tým sa tak silne obškodží za maso porúbač. Šofér sa nezraní, ale dobieše svoju jeznú dôlnosť, najprv raz svotedač, viecná škoda 5,000 euro. V noci na piatk bych u paduši kamiencu popuču a zadobychu sa pozadne do viacroch garážov, alarmirovaná policajská patrulia za mohyšče podladnú 41-letnú českú ženu popadneč. Hodnota pokradnených tvorov nie je hyšče jasná. Nastatá vičstná škoda trochu je sa na 500 euro. A dvie nezboží s kolesom z tejsa štvrtk dopunia nedom pospochy ve Vojerecach stavoj, prinje mies 5-60-letný kotraž bu pozadne od 5-30-letného na street skutoru převidžana a so lohce zraní a druhé ani hodinu potom, jako převidža 60-letný vodža auta 77-letnú kolesovaku, kotraž dla toho Torunia padne, dobieše do Korunie, ale ju krotko potom zase opušči, viecná škoda, 200 euro.

0: 10 minut no, povostem ich dobranje przeje serbski rozvoz z budyckého studia. Mody serbs z Miwočic. Vun kroči tučasnije v oprodže kietro vulke kročele na kinovi z činovinje Klemens Bobka. Jeha klepeča 20 let, aby čera hižo na jednym z najvážnejších filmových festivalov Europy podľa Matio, što da vun v švýcarským Locarno poprovom čini.
1: Hej, tam je film Morgen vor langer Zeit, svoju svetovú premiéru svičiu. A Klemens Bobka raje ním jednu z vôjnych rolu. Vôn raje tam Franca a je džil tutie stavy znovu domiznie a času po pšeuroče. A za film, kytro dere beži v Locarno, dostahí, že tak mienované Bokalino d'Oro, myto mezinárodných filmových kritikáriom. A samo vône myto festivala je hišče nucka, o tom so dženca rozhúči.
0: Po takým snanom opravdu, přichodná väčša kroče tiež za neho?
1: Hoj, absolútne. Bobka je hižo nemských televizijných produkciách za ARD a ZDF Soborau. Netko sleduje z morgen vor langer Zeit svoj mezinárodný filmový debí. Kon septembra pokazaja film potom tež na filmovom festivalu New Yorku, pretač pšinže novembrie potom do nemských kino. Až tu iš chce Klemensa Bobku ižo do toho vidžeč, mod přichodná týdženia beží film Špaciergang nach Syrakus, tam raje po boku Charlia Hübnera. Film pokazuje sa mjezdrujim Drežanach, Čornom Komcu a pozdžišo tež Kočebusu.
0: Mode sap zis Miwočic s vulkými kročelemi po kinovi s činovinje Klemens Bobka unreka. 12 minčinu po 8.

0: Peter Knadjevic.
1: MDR Sachska, Serbsky Rozvoz.
2: Sport.
3: S Janom Rehojom.
4: Za koparjo športoveje jednotki Nebelčice za isodženca vosebita rejna doba. Postupnik do okresnije ligi raje od sjoch v bivom komcu s jacorimi novimi rajeremi pola rejnoho zjednočenstva vas bivom komc. Kopanski derby Hore Kulov ve okresnej vyšej líze zavizda sudnik Jan Schindler jutce do poudnia na pojednačich na orach. Dve hodiny pozdišo startuje druhé kopanské mužstvo, športové jednotky Kruščice do nového sezóny a to doma v Kruščicách přečuvo celky s Vutou. Tež koparia športového tovarstva Marijiny hviezdy zmia svoju zazběhu ru jutce doma. Od dvěma je raja oni přečuvo TSV Počnice, přečuvo zestupniky z okresnej vyššej ligy. Beachvolleyball. Zajúcišim pondelu raje so beachvolleyball v Miłoczycach a sobotu 29. augusta v Rožinče. Rožinčanská vesna modžina přeprošuje menujce na beachvolleyballový turnier, ktorýž převedže ona na beachvolleyballnišču při Putnikovarskej Vúce. Přizivenia sú ižo možné, a to na Instagrame pod mk.rožant. Bianje, nedzielu 23. augusta bia so v opakej ke 45. razy na Biłobu a piatk 28. augusta převedu so 16. počničanské strôtniske bihy.
3: A když chcete se těšiště raz v obraze čerovšeho serbského derbija v Kopince, v obladač Minuce, Kruščice, Soko, Ralbice, potom můžete si to na naši app MDR Serbia v obladač. Krásné impresie jsme tam za vás přihotovali. A tyž vutrobita gratulácia měs trénarujom aj Kristofom Gloksinom a Valdemarom Adamovičom. To je spot.

0: Lubię dzieci dobre ranie. Znano plecze wam macia karunie hiżo w opuszki, szaczik je wupytany, albo biała koszla je wużelena, a zaroda je za wulku party sprzyjotowana. Niekocy z was szako poniesu dżęca wulku titu domoj.
1: Ja jestem cipna, że to budzi w tej cykoty.
2: Sztabuch, czy ocylisz to tam ludzka?
1: Wiecie za szulu. Ja jestem taki wentilator mieć, kiedyś takie, kiedyś mogę takie zaswiecić, a ty buka powiedzieć, że mam takie, czy tylko jeszcze moja kuzina ma to serce, a ty...
3: Tyle wiele placzku.
4: Ja sobie się nie mam do cykoty tu.
5: Ugrywamy.
6: Ja siedzę pod lano.
7: Ja siedzę pod la Bena Alina.
8: Ja siedzim pudla, ale ne. Ja se na moje hošči veselim.
0: Šulce nuačko jo so jara na nove votrisk vesela a zavisče zlituje ta, abo tam na mjetelčka brjuše, dušna vokomik mysliče, kotrum špotom prini kruč do riadu nje poladače. Tola, visče viš to? Tež vučerki a vučerjo su čipni na vas. Tak, kajš knini kurjatec a knini domašcina. Kiš so na svoj prini letnik pančicach veselite.
2: Hej, to trichy, dječi mi docela ještě neznajeme, a tohle jsou mětečky šun, kytro aktivne.
9: No vězo, jsem rune tak čipna na dječi, kajš to vone na mě jsou. Hej, strach ja poprovám, žádu nímám. Nový prini letnik přeozač mi přeco v osobitu radošť vopročá. Dodla veselu so na lute so svědčate voči a čipne prašenja.
0: Pilne su učerjo hižo riadu nes přihotovali, vudy bili a za šulskih nuvačku zešivki a fašky popisali. Šorene zriadovali a si małe mostčiki tvarili, so byru si telko nuvach menu spomjatkovali, poveda knini kurjatec.
2: Smy si menové kartky spřihotovali a přitom si hižo spytali mena spomjatkovač. To je som mi že husto stalo, že som ja mila dieči přede mnou sečo, či jež bratre alebo sotre sú hižo našu šulu vopitali a tuto mena je se ja dere zaščepil, tak so som môže stať, když potom mučí brat alebo muča sotra předtienom je, so jen ich hinak pomenuje, menujce tak, až brat alebo sotra reka ja.
0: Buďte po takým zčerpni s vašimi novými vúčeriemi a vúčerkami. A či, když se již o šuli vůznaje, mají ještě někotře pokyvy za dobrý start.
10: Za zapisky, když pač, radši žádné zapisky?
11: Nic obšera smeč.
12: Bude man ty lušt má na šulu. Když je nulit, jo, bo man se všetce veselí.
13: Já se veselím zas s malými dětšími, ty můžu naučit, když kopaň jsou.
14: Tež tvoteletní kučí kvácio za tež maukejš, kajke neke to šule šinče.
0: Po všem, štež dječi takhle povedaja, můžeče so potekým veselič, zodže skončne došle. Či večni su mi samo přeradžili, zoso trochu vesela, zosu prozdnine nimo.
15: Ja so veselím, tož mamo špoče znamky.
16: Na ten uo hučoky.
17: Zomože asmo nešto nauknemo.
18: Na matematiku.
19: Šport.
16: Na sport a na tę uczbę.
0: Ja są weseli na szulu za nowe uczarki.
6: Ja się tu lajdę na to cyczoletnika, ale tym też się moje notytu dostała.
0: Znano wam czy z prynieho letnika potom na nowy tydzień słodku maliczkość z ponych tytu wotę dadża.
5: Dobry szat, cię
4: Dundak! Dundak! Dundak! To jest moja sobota!
13: Tyż serbski rozwóz, so przyzamknie, a ja sem zablidom sejdowa z Danielom. Sztyri po napoczywieczych.

0: Češ Sorobirje, podač do džensiša dnia, fach takujo. 12 minčinov po 9.
1: Polícia z G.
2: Štvrtk večer sú kneflači Budešinie 41-letného kediju kontrolovali. Test na alkohol vúda 1,22 promila alkohola, tak so sledovaše votebrače kreje, sčazanie jezdnie dolnosče a vozivenie pola policie. Štvrtk ráno by najskerie sekundové spár vína na nezbožu. Industriovém teritoriu ve Vojrecach by peča postal dietnú stajkej mašinu popučuk i špučmeče, přitom je sej poušiem zdáču skrotka vúsnu a dla toho nalievo zdroji zajú do potu firmy, respektívne přes pot a dále do štoma, kýž sa tak silne obškodí, zo má sa porúbač. Šofér sa nezraní, ale dobieše svoju jezdnú dôlnosť, najprv raz votedač, vecná škoda tam 5000 euro. V noci na piatk bych ju paduši kamencu popuču a zadobychu sa pozdatne do nedom viacerých garážov. Alarmirovaná policajská patrulia zamohišče podľadnú 41-letnú českú ženu popadneč. Hodnota pokradnených tvoru nie je hišče jasná, nastatá vecná škoda trochu je sa na 500 euro. A dve nezboží s kolesom z tej sa štvrtk doplňa nedom pospochy ve Vojrecach stavoj. Prinie z 65-letnej, kotraž bu pozadne od 35-letného na street skútoru převidžana a so lohce zraní. A druhé, ani hodinu potom, jako převidža 60-letný vodža auta, 77-letnú kolesovaku, kotraž dla tohoto runia padne, dobieše do korunie, ale ju krotko potom zase opuští. Vecná škoda tam, 200 euro.

0: Jenom kato pola vás ve vesce, jo, a ve susadstvě. Donese čebe tej šuským nováčkam, mauku, překvapenku, no a šokoládu, snano nekaký vosebitý písak, abo vosebitú kniju, jako pohon do nového šulského leta, lube děči, no to sčeženca závěsče jara, tyž rozpěršení, nic jenož dla tě vůlky je cokoru je týte, ale jak to potom bude ve šuli a koho tam zeznaječe a jen můžu já vám rec. Tyž vůčerjo a vůčerky jsou jara, jara rozpěršené. No a já so věsela a sčelu vám, tyž například lube postruje každý to vůčerka Štefani domaš cena.
1: Naše mědko je přece 90%
0: užívalo jsou lube. Dočekajče, dočekajče, to jsem se já někde zapřímvalo. Dajče lube děči zo, to ona někde je.
2: Já vám přiju věle vesela při vůkněňu a odkrovaniu, ale v osobě vám přiju, že namakáče v šuli nových přečelů a přečelků a že s nimi mnoho veselo mače.
0: Haj, a tak jsem vězo tyž přizamkněme. A ničo zázvo, že jsem se zapřímnila.

0: napodžesačeche, dat njušulskeho zastupa, přečeli on nekli zastupče. To so hodži do dženciše od njak napodžesačeche.
1: Serbski rozvoz. Povjestře. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Nowačko jo z 6 serbskich zakvanych šulu Budeska okresa sveča dženca svoj šulski zastup. Andrea Kišcena z nadrobnosćemi.
3: Dohromady dženca 140 abicenikov s 7 riadovnach na serbskich zakvanych šulach punželu preni raz do šule. Loni by ich ešte nešto viac hač 200. S tým spadne ličba vo nimale cečinu. V cvihornej Úžice vo 10%. Mene šulskich nowačkov maja při tym na všech 6 serbskich šulach. Vo sebe jasne je rozdiel v Radvorju. Tam maja prvý letnik s 23 dečimi, loni by ich nimale dvojce telko, 42. V Budešine spaduje ličba snadnišo od 40 na 36. Ralbicach od 30 na 20. V Voklecach je lica 25, mesto loni 34 nowačkov, Kruščicach 15, mesto 24 a Pančicach Kukove 20, mesto 32.
2: To je stav včera při podňu. Ličby je nám na naprašovanie krajne zariad za šule a kubvanie lázub s přístupňu. Kamien stvari při prevencii kriminality přichodne silnišo na zhromadne dživo. Miesto je k tomu včera dojednanie ze Zorjevskej policajskej direkciju a z krajnej prevencijskej rádu podpisalo. Nimo toho zariaduja kamiencu komunálnu prevencijskú rádu. Tutej maja zastupierio mieščanského zariadnictva a mieščanskej rády zhromadne s dalšími fachovcami vúradžovač, kakoži so kriminaliče po možnosti zahe zadživač a začuče vistoty miestče polepšič. Kamienc v občeli so s tým na Alianze za viste Sakske komune ASKOM. Gmina Slepo chce svoje kušte dále znižiť. Financná situácia komune so přivoci, dokýž sú dokody z přemyslového dávka jasne otebírali, tak viesnanosta Jörg Funda. Prúvuja tu iš, dže a při čím môli lutovač. Možnosť, že vidia při rečeniu šule, hamckým vopieniu a v obsvetleniu pučov. Runočasne planuje gmena zhromadne ze založbu doma v Slepom, Hronom a Mukecach fotovoltaikovú prípravu na ceše nemsko-serbského šulského komplexa. Ona má energiové kušte za šulu, hort a športovú halu znižiť. Milinu, kýž nepřetrebaja, chceďa do zjavnie sice dodavač a tak přidatné peniaze zaslúžiť. Kloštorský letný čaj je předavanský šlager v obchoda v zárodže kloštra Marina Vězda Pančicach Kukově. Niedže 500 týdkov po informáciách zamovitie kloštorské zárody Antje Majzorovie, kýžde leto předavaja. Zelú miešencu so to via René Seifert, od Krojto Seifert z Drežďan, kýž maja tiež v obchod Budešine. Z celá usmerí sa v obchod kloštorské zárody predovšem na regionálne vúdžioky, miezdorým od partnerov iniciatívy Vúžica Svodži. Tež dohodla zaberaja so júce na kloštorskej zelovi nedželi s domiacimi zelemi. Zmeja zelove a regionálne viki s kvečelemi, vincami, mydvami, volijemi a čajom, kajž tiež kultúrny program. Prine koporské mústvo Sokova Ralbice Horky, nečera večo Krusčicach, serbský derby ve okresnej vyšej líze z 3-0 prečivo prinemu mústvu športové jednotky Krusčice dobyvo. Vrota celichu druhým počasu Niklas Schneider, Alexander Wauda a Richard Schneider. Rúk zazbiehe do novej rajnej doby, teritoriu západovúžiského koporského zviazka, by nimale 500 přiladovárov vidžovo. Kmínsky derby klasu níže ve okresnej líze miest kopariemi z Minakava a Radvoria by so 2-2 skončil. Rú Minakale by 100 posta přiladovárov vidžovo. A to bych o naše povestče, kýž nám akáče tež na našej internetnej stronie a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ešte raz. Cove džin svunco svieči a buďže horco s maximálne 6 a 30 stopňami. Júce sleduje potom lohké vokvodženie, vo 10 stopňov temperatúry spadnú na nekak 6 a 20 stopňov, převážne pomročeno a v noci na punželu môžu so potom skončne zase raz s vlakami trošku podešťovač.
4: Na pučach so ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho rania, poteký mo sebie tie široké drohy tým, kýž jedu netko na šulský zástupné hušišo, to džesačich mi so započe. Abo pom poponu. Ale ja si musu doponati, co jedu. Martin nam ne lada tunto tino, no ja tino.
2: No pomle by to mjes, mi se zda popolno.
4: Popolno. Po na nas piše to dopona boja pra. No a to kaj šuže.
2: A šupan svoj džen činiš?
4: Ješć.
2: A, okej.
4: Okay. Peč po na podeset.
1: Serbski rozvoz.
4: A potom na dare pola dać do cokolach tito šou se pač, to je ta nucka, no tata máš dživa dosť. Serbski rozvoz trovi se s Jokom Weiselbergom.

To nesvačí dva smyčasujúce podač na vozebite koncert, rodový koncert, to je na kotrošče všeprošení, a to ze súčbu klasiky, folklóra a popovej húčby, menujúce ze citaru Michal Müller z Varnočic. Je tam váš interpret, kýž vás všeprošá. Dženca večer přeproša kulturna zahoda ve Budešinje, Rokotak a přečeljo. Ryka tam dženca od napovosmich a Rokotak je Milan Grojlich, náš kolega. Poladač smime jutce do kluštocké zahody ve Pančicach Kukovie ze s ekumenijské nutornosťu tam zelovú nedželu vosvieča a tam sče vútrobne přeprošení. Abo vy podače sa dženca a jutce na vúmiustvový bus, kýž pojedže počárie do Protic, Bočnic a Vachova. Najlepie zo si tam liščiky přes internet skázače, tak zo tiež viesče dokal dobiče cíle dokladnie si doječ a što môžeče si tiež obladať. Frank Vesela vám zahúči dženca rano. Krajnším rejám. Vosa minči no do džesačiš.